štyri mjeńšiny pojednaćich je a kajž njedźelu z wašnjom zladujemy najprve raz, išće raz wročo na někotre powěsće zajšłeho tydźenja započejo pondźelu. Dybkonje klěčnym prozdninam smě sa na južnym přibrjohu Sliboného jezora zaso kupać. Nimo toho smědža tam jezdžić wabje z motora jezdžić. Po informacijach za nerovarja punicovach jamo LMBV su dźěła za wistotu na tym blaku dokončene. Wužiwač pak so nesmě dźěl Motkowskeho jezora dla přirodoškitnych kajž tež geotechnických přičin. W utoru wieczor su so rěčnicy staršiskich radow na Serbskim gymnaziju Budyšinje ze zastupjerjemi krajneho zarjada za šulu a kubwanje na rozmów zetkali. Kajž dźěli rěčnik staršiskich radow Tomasz Wenzel chce so nawoda kubwanišća wo wutworjenje miestna za šulsku asistencu pracować, zo bychu so wučorjo bóle podpěrali. Niedostatk serbsce rěčacych wučorjo pak nehodzi so wurunać, dokež wobsteji tym nastupanju generelny niedostatk, a serbsce wučorjo na przykład ze šelakich přičina druhich šulach dźěłaja, na čož lazub žaden vliw nima. Pozadk rozmowy bie, zo na serbskim gymnaziju pobrachowacych mačonorěčnych serbskich wučorjo dla od nového šulsko leta wiace po koncepcie 2+ nie wučuja. Hunja pak su prozdniny, a penzije za zwierjata su tym času husto žádane a budeckim okryzu hižo ze spočatkom prozdninu nimale dosponje vučežene, kajž sredu rano rozprawiachmy. Boranecach su přes cowe prozdniny vukniovani, tež penzija za zwierjata pančicach kukove je nimale dosponje vučežena a dále ma močinkec koča penzija Rachlowje, Polakulova, svoje 12 miestno hač dosreč augusta vukniovane. Ale penzije zdjela z dobom, so je lica přiuše mienje na prašovanju, dokež ľudžo bude na pieniaze ladaja. Dale do štvrtka, niedže 1600 dzieci z biskopstva Drežany Mišno, je so sriedu na dzieciacym putnikovaniu Rožinče uobdzieliło. Podľa bychu tež dzieci zevšejch serbskich katolskich vosadov, do dvúrečnije Božie mšie s biskopom Heinrichom Timo i Vosom, by nimo serbského svojného podžela tež serbská dzieciača Dziečaca šola z viacorymi serbskimi spěvami zapřijata. Sredu popodňu potom su starši a dalši pomocnici zhromadnje s pěstovarskim personálom mobilia a vuotovanie kryščan kouča do tvarenja niedešeje pěstovanie Ralbicach vozili. Šako je od čtvrtka kryščanska pěstovanja tvarskih dživo dla nakvilnje zaurena. Po planie započnu z počatk augusta tvarske brachy odstronić, šako by tam dlejší čas voda z obškodženie rowy ubiežała a špundovanie obškodziła. A jeszcze powieść z čerawšeho rania, poušitkovno užitná tvoršnosť Serbska svobodná šula, kotraž chce nebelčicach svobodnú šulu založić, by tu tunte dzień vozeviva, zo je netko do vikovanského registra zapisana. Štož reka, zo je nošarstvo možnije svobodnije šule pravnistce zaručene, tak tvoršnosť. Předsedka serbského šulského tovarstva Katarina Jurkova pak nie je vo koncepte přesvědčena a mini zo vostanu za zakovanie rečných rumov šule na veskách nech kajkež sú. Hoj tak daleko po takým malý povieščový přelad zajšvého tydženia.

0: WM Kopańce Sewernej Americe so pomału nakila, hej, a jako přichodnje sleduja mjenice hižo półfinalnej rje. Poslednej wobdźelnikaj staj so čera večo, respektivnje dźensa rano, noce zwěsćiłoj, jako prynje Jędrzejska, kotraž přesadzi so po 120 menšinach z 2-1 přećiwo Nowikskej, ale trener Tomáš Trenčko, potekim Tomáš Tuchel, njebje cyle spokojom. A z druga Argentinska. Tež Argentinčenjo trebachu 120 menšinu, pretač přečivo švýcarske z C1 dobychu. Škoda, předušim, dokež bych u Švýcarjo od 270 menšiny sem jeden rajom menje. A příčina za to bie vastojčka Brela Embolova, kotruž nedobíš rozumíč, ale vobladajče se najlepje sami raz a stvorče sebi v obraz. Hoj, w utoru reka potajkim, francuska przeciwo szpanijskie, a sredu potom jędrzejska przeciwo argentinskie. Tež dźensa so honi w Łužicy sportuje, nedom k tomu wiace, wszako je sport nasze żywienie. A propos wastojczyka.
1: Łužica za sportuje, rozwoz tu mnie pozwał je, mikrofon ja przyjmnimam, to mnie szybko powiedam.

A hišće dreje většina serbskich kopariju lečni přestavce, ale wokrězny vyši ligist, prynje koparske mústvo športové jednotky Kroščice a klasu niže rajace cuk rajného zjednočenstva VAS Běbe Kumc, převedžetaj na wokrězny runinje teritoriju zapadoužijského koparského zvjazka Dženca prynju přihotovansku hru, sudnik Jonas Holland zavízda testovú partiju připonju dvěmaj Kroščicach. Dženca převedže so dalše vůrysanje nímskych dumparových míštostvou w Baczoniu, pola Donatec, wone biehi startuja do runia 2 maj. Mike Schurich z Adelsdorfa a Rożeczan Filip Kral klasmant ze samsny liczbu dybko nawidujetaj tuješ Wuskawiecka a jeszcze pokio, kotryż nieje sportowego razu, drugi rodowy koncert niesła cidle zaklinci dżęca po podniu cioch. Towarstwo przeczelu domizny a kultury przeproszuje w utromnie na hudźbne wukodżowanie mies barokom a dżęcniszym czasom mies rujim też z kompozicjami Jana Cyża.

Po majbu lube připosłucharki a lubi připosłucharjo serbskeho rozwosa. Tak praj knes, kiž je tebe stworił, Jakubie, a tebe zčinił Izraelo. Ne boj so, přetož sym če wumow, sym če s twojim menom wołał, ty sy mój. Ze hesłom dźensnišeje njedźele witam was wutrobne na šistej njedźeli po Svjatej Trojcy. Přeprošuju was, nětko, někotre mjeńšiny k miri přińč, a na Bože słowo a kirluše słuchać, so bychmy so posylnili we našej nadźi do živého Boha. A tak čitam tekst dźensnišeho prydowanja, kiž je napisany w sčenju pola Mateja na 28. stawje. Či jednačo vúčomnicy džichu do Galileje nahoru, kotruž bě jim Jezus postaju. A jako jo vidžachu, padnechu na vobličo. Nikoci pak dvilovachu. A Jezus přistupí a rčeše jim. Mí je data šitka moc v nebesach a na zemi. Teodla džiče a činče za mojich vúčomnikov šitke lude. Kčiče je ve mjenje Wódca a Syna a Svjatého Ducha. A wučče jich čini čitko, štož sym vam přikazał. Ale ja sym pola vás šitke dny, hač do skunčenja svita.

Słyšeli sme ewangelske nabožne wusowanje z faraku Jadwigu Malinkoj ze Slepoho. A nětko słyšimy jeszcze skupinu Janka Hanka a potem přijemy z Božo.

Wutoru 7. prażnika wosvědčí Milenka Winterowa ze Šerachowa svoje 42. narodniny a Dženca svědčí Vrša Hitzcena z Hato svoje 5 a 70. Vesna zromanosć z nowe wieski a wokolnych są přeje narodninakomaj krutu strowotu a božežanowanie.

0: Zatkula. Prěni tydźeń prózdni nježno so minął a lěčne wjedro teso pomoku tež zaso dołužice nauroči. A tomu hodzi so naš moto, bądźelu perfektnje. Tu nie mianujcy tanktopy. Na piatej stacji beachvolleyballowie tury Zatkule nastanie tak we Łotrowie cyle wiesće perfektny lěčny feeling. Pójdźcie na kóźdy pad nimo a zdrasćcie se wasz najrenčí niedźelski tanktop. Kaž přeco so od napo šestčich přizjewenja přiuzaja a od šestčich so potom raje. My so na vás veselimy.
1: Zatkula.
2: Nic zabyć.
3: Jutce večo.

Jednodom na pojedne, a to bě naše hornosarpske wusowanje dźensa 12. prażnika. Tu přizamknje so nedom delnosarpski program redakcije RBB z Kočebusa, jeli tam techničce, šo funguje. Na kóždy pad pak so sarpski rozvoz budeći na jutze rano pečich zaso přizivi. Ja sem Matej Cóż a přeju vam všem rianu njedźelu.

No, jano derje, gaž ma nichten wjele přijašelko a přijašelo. Ježek Jonathan su jogo přijašelo umrzeli. A wy, lube Žiši, mešo hešči rytne nežec k wetpódnjo a víče juž mamy dalčne čojenje za was we programje.

Domaškojc spomnješe na jeden dźeń w juniju 1906. My zajča žome přespola na vukach stupa kurjava. Do vusoka se pozbiga a svinska pšugam zastupa. Po vodach plavi dobota a stupa gori do mroka. A tvoce tešnosć na zemju až všikno prejo z vacnosću. My k nebju gori gledame. Žens vjesće přijdu pogrimy. A skoro tek šo vošichňo a švopinko se nikibňo. Carne mrok stoj na nebju. W njom mrokavy se mišaju, se převaluju do kule a svišaš jo z nich šumenje. My zdychujome bojosti bok. Zvarnuj nas před kšupami. A čašny wichor nastawa, vše bomy k zemi pochyla, se leju bysky na zemju, žo špadnu šikno skazeju, kaž deri a se zagrimjo se dom a zemja zače so. A nebjo žredba otvorja a přižo čašna lejava, kenž žvuky role položi do morja nebjo přemini. Ša pilnosć a ša nažija za krotki casjo stamana. A přižo zas ša čachota. Nam svinsko zas se usmjevka, bo k tycu, k znamju stajio, svět potopiš vic nebužo. A svinsko zmilnje obsvěši, což nevědra su skazeni.

Juro surowin na zelenych ledach. Tam na zelenych ledach, že se laknuch a snedach, žeš ten tyšeck mě zejošu bol, žeš mě smejo lužce ve couvanju nadosć, žeš mě zbužio radosć, žeš lisoju kivam a zjaselim spivam, jano tam ja rad spivam.

0: Cerkwia.
1: Böže słowo na tu njedźelu ma serbska dušepastyrka Katarina Köhlerowa zdešna za nas. Dupjenje jo žinca jeje tema. Wona powěda we nadawku serbskeje ewangelskeje wesady.
2: Luba wesada před radiowem. Žinca słyšimy w cerkwiach grona tyženja od profeta Jezaja. A nie žijo ten kies, kenči jo stvěrio Jakub. A kenči jo ugotoval Izrael. Nie bej se, przeta ja som ši umego. Ja som ši s tvojim jenim wołał. Ty se mej. Take grona tyženja dej s nami přes tyžen hiš. Veno dava nieželi, a namše tema. Naša dupjenje, ja tema ta šteje nieželi, naša dupjenje, a což veno nam groni. Naše prijduniki su mieli přeživnu tradiciju. Gaž su gele predne raz makali, su jomu šepnuli do ucha, bogja si pjeve viže ako ja. To groni, ja si vižim, ale Bog jo si južo davno speznal. Bog tebje južo znajo, ven jo si stvěril, ven jo si s tvojim jenim wołał. Aby to ujasnili, su žiši njega v svojom je ak lepši dupjenju dostali. Dupjenje groni, Bog jo si umego. Martin Luther jo dupjenje tak úsoko cestčil, až jo napisal, ceve živjenje křesčijenskego člověka jo zavazenje do dupjenja. Zespominajme, Bog jo mje stvěril o tebe. Ven jo mje přes Jezusa umego. Bog jo mje a tebe ulichoval ved všichnych grichov. Ve nam přece zase vydává, každého veta přosme. To je velicně a křasně. To dajo nás dýcháš a nážiju nabýváš, kaž nás živině šiší. Bog jo ší a mě přivoval. Jo, rovno tebě. Přislušáme Bogu. To neklínce za nás džínce tak spědobně. Co me jane sebě samým slušáš? Co my byš volné a nevýzené. A ve to peznajome, lubosť se přigežia, kaž dověrjome jeden druhý tak, až mežome kroníš, ja som tvoja a ty si mej. Dva ordujo te jedno, a to jo velicně. A tak přislušame teke Bogu, my zalizome do dupjenja, bývame Böže žiši. Přislušáme Bogu a speznáváme, až bývame liche, ulichované z vělescích nůzov a vedvýznosťov. Ktož se před Bogom pekloní, netrýba se před žednym člověkom zegibovaš, jak ronil nám v studiu profesor. To som sebe až do žincajšnego spomětkovala. A kak veno ugledá, také živjenje z dupjenja. Kak to ugleda také křesťanské živjenje? Z našeho konfirmandovu kubku sme v tom přemyslovali, což som před chylu vížela a slyšela. Na krajnem možemském kampje cerkve jo byla kreativna živarnja, že šluže su megali mišky ogatovaš. Na jednom jo stojalo kramny špruch. Sme citali v Biblii, v prednych knigvach Mojzasa, a Bog stvěrio sebe člověka k rovnosti, k Božemu jo stvěrio go, a stvěrio jeju muskego a ženské cu. Kůžde člověk jo Bože gale, my mežeme, my musíme stát kam napřešivo byš, kterýž jsou úraz myslenia, kterýž jsou svoje kam vynikojské. Ve to mežeme výžeš nestát karia ako člověk, ako oblubované gele Boga. Kaký školy obškežené jo? Megali se toho s myškom přašaš? Co si kšel s tím ukroníš? A co godla? Konfirmantki su kšili to pepšavem, s kerej ignorirovaš a dali viš. Som se jich pšašala. Co se v šuli stáva, kaž jaden meli a ucabnik to ignorirujo? Pen byva gvosný, Pytam, że przecej dalej. Tak to ga cesta jo. Znasz wytwierio toż to przeszanie. Co coś z tym gronisz? Co go dla? Kradu nowe perspektywy. Cerkwia jo za szykny chow, nie jo pak za szykno. Rozeznawamy miazy grichom a grisznikom. Lubość k bliższemu treba jasność. Wszak płaszi za wszyknych, a nie dżeo ten knies kęć si jo stwery Jakub, a kęć si jo ugotowa Izrael, nie bej se. Przeto ja som si umeg, ja som si z twojem jenim wołał, czy se myj. A Bożimir, który się uszy szyknego rozuma, obzwarnuj wasze uczoby a myśli, we Chrystusu Jezusu. Amen.

0: Kóžecynja.
1: My gratulirujemy narodninarkam a narodninarjam toko tyženja. Zachopimy našu rundu pönježele w Chožebozu. Frank Matjaš Gjotam svešie svoj styri a peš žasete narodne žien. Cvonki kupki serska namša jomu žinca hyšči raz učobnje gratuliruju. Žitce wiele strovosti, gluki a bože žognovanje. Drugi narodni nápenežele jo był Franz Deuse z Pícnia. Vňo svešie svoj šesť a čižaste narodne žien. Kolegoki a kolegi Rěcnego centruma Vitaj w Chožebozu jomu učobnje gratuliruju a žitce do přichoda šo to než lepše. Vňo jadna domovine w Dolnej Łužice a šuda znate w našich sach. Markus Końca z Chožeboza jo měl tu w autoru 7. julia burstak, ninto jo živiš a čižasča let młode. Lube Markus, w čupnego předsedarstva a w domovinskeje kupki w městče přijdu žinca hyšči raz lube žicinja za strovost, aby měl předsi moce a elan za to serske statkovaš a přitom nic převěle stresa a teke vjasele. To žice domovinske brači a soče. Srjodu jo ven před radiom na vesebnu gratulaciju cakao. Walter Rieso z Ochoze jo tam svešil jaden a živě žasete narodne žien. Enkelsyn Tobi neomogał ved studiuma ve Lipsku domoj přiš a togodla gratulirujo přes radio.
2: Dobre žen, mese groni Tobias Linicke a jacom mojomu lubemu starkemu Walter Rieso gratulirowasz. Togodla, starki, žitcem tebie redne narodne žen, wiele zdrowość a redne czas ze swojeju familiju.
1: Ten zbytk cewie familie wesemnie tek enkelżoka Sofia se tym lubym życeniam przyzamknio. Ono ako te przyjaciele ochorskie domowinskie kupki, Joshio Walter Rieso leczasetki jużo zwierny cwąg. Jo, a hove mistrze bydli druga narodninarka, ako jo miała tu srjodu svoj cesny žien. To jo Manuela Drinkmanowa. K 3 a 6 žasetemu narodnemu dniu žitce jej šo to najlepše spivaki a spivarje Kora Łužica a cvonki serskiego šulskiego tovaristva. A Rite Krautz-Marušova z Brezoki dostanjo lube narodninske pestrovjenja k narodnemu dniu. 2 a 6 žaset let jo pětk došvrnula. K tomu gratulirujú přijašelky a přijašele domovinskeje kupky ve Brezovce. Do přichoda žitce vám wiele strovosti a gluki a rétny cas z familiu a přijašelami. Usčevajnský cas jo mimo. V Bokovach wabi hyšči rúcnikarski a burski svežen až do ziga 60 viaco, gaž cošo žinca hyšči ulietaš. HOAC, jo serski program Víče zase za vás tu, pen z mojeju kolegoku Anju Kochojc-Schwarcoveju při mikrofonie. A z obširnymi informacjami ku kompaktnemu kurzoju Rěcneje šule. Ten Víče zase startujo a ma bogate ramikowe program, žož jo teke ta serska zjavnost rád vítana. K tomu snaž jużo małka pokazka vetemnjo, Gaż jo cewy tyżyn wiele narskich ukniecych serskie rece we miejscu duce mogu tudejsze serskie powiedarje z bublinkom na t-shirtze, z micu we serskich barwach albo niekak hynac na to pokazasz, aż powiedaju serski. Tak aż zwieriju se te ukniki we zjawności swoje nowe znasza net raz uprobirowasz. Wiczek tomu wiece. Ja se net rozšoknujom, ja som Diana Šecova a žicem vám rytne zbytk nežele. Mešo se derje.